0: Tak svoj pripravovaný album nazvala Česká trojica Nieco Nieco. Po singli Ses Zasek nám z albumu, ktorý vyjde už 12. mája, do playlistov pribudol aj čerstvý singel Noční plán. Hovorí Alžbieta Tkač Trusinová.
1: Je to takový obětí, který jsem napsala sama pro sebe a pro svoje mladší já. A je to vlastně song o tom, že mi není dobře, že mám zlomený srdce a že se bojím, že se z toho nikdy už nevyhrabu, ale vlastně stejně jako to zaznívá v té písničce, tak to zaznělo i reálně v mém životě, kdy mi někdo řekl, neboj se, tohle co období skončí, taky jsem si tím prošla, taky to bylo strašně zlý, ale teďka o pár let později jsem ve šťastném vztahu a už si na to ani nevzpomenu. A díky tomu, že mi ta kamarádka tohle to řekla, tak jsem se i já dokázala oklepat a o tom je tahle písnička.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Weekend FM s Gallagherom.